0: 10 minut do na po 6 hier. A to je čas za Jana Rehoria.
1: NDR Sachsen, serbski rozhlas. Sport.
2: Boj o nimske dumporuje mištonstva 2020 je dale kytro napjaty. Po čerovšim prini miestnje Filipa Krala z Rožanta, druj miestnje Paula Domša ze Zejc a jenojš šeste miestnje Markusa Donata z Bačonia sú so pozície 1 do 4 v celkonom hodnočeniu trochu zmenili. Rozsudne môj za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedelu byč. Sobotu by vubeđovanska čara v horkách kytro mokra a bočana, nedelu Lupak Sucha, rekordny dobyčar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Čo sa jo na okolíne uznaje, jo je mi staré sportnišče bolo. A s tým je spodej kus šotoro, pomenej Češka zemia. A s tým to je uľku rolu. Kozo sú už stali, když je na oči nejo mev, je to úplne bolo, ale súhoč jen prochio. Závo sa niče nejo.
2: Přihotovanske koparske rý bude sa budešin u 19. FC Rudne Horine Ave 7-2 a športové zjednočenstvo Gros Naundorf bude sa budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prinie koparske mústvo športové jednotky Nebelčice. Piatk večer dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0, přečo rejnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov byštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Obaj trechištaj trojce. Včera mieše mústvo trenerské dvojky Daniel Polink, Mike Jansa, potom hinajše miritko, menujce prinie koparské mústvo športové jednotky Kruščice. Okresný vyšší ligist přesadží so 3-0 přečivo novému okresnému ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprejena, Sokolio pak namakach uspěšně narunanského partnera a Rajachu bude stecach přečivo celky horní kraj Šprivia. Při dobyču 4-0 celichu Rota za hosči Baltazar Heidorn, Niklas Šeuc, Adrian Voko a Tim Hitzka. SJ Kruščice druhé mužstvo SD Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mužstvo Nadvor Nemské Pázlice druhé mužstvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulank a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 byl za hosčičela Florian Elsnorceliu.
0: Športové vúsledky tutoho konca týždňa mieže za nás Jan Rehl.

0: Jina Poszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Niedže 1800 ľudí je čera džin přírody krabatu mne opytalo. Kajž nám z čorného kumca zdieľišu by to jeden z najúspešnejších svojbných dňov krabatu mne. Mestru im zbližichu se hosťo najšela korišie staroby svet domiacie zvirinu a rostlinu. Vobladač môžachu se tam mestru im tiež šelake vaky a alpaky. Zdobom za nich u tiež tušto vedohodne vo veľkách, rysách a živých kočkách. Jeden z veršku dňa a přírody by prezentácia Pazoraku. Dzień přírody je krabatu mün zromadnie z Wojerowskiej Ludowej Uniwersitu a dalšími towarstwami organizoval. Letuši štvorty bievo nimske dumperowe mištostvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša o 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno obsadžištaj čera Zéčanaj amtirovace dumperowe mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donald Bačoniak iž bie cukonem hodnočenju druhý obsadži čera jenož 6. miestno. Štorceči pilot to bie před naladný kulisu cista pusta přiladovariu horkach startovala. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Metazoles festival Miłočan skale opytalo. Po informáciách zariadovaria bychu na jebač mokrého vedra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička opytaná, kotruž uhotovaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo hučbne vobrubenie postarachu som miestru im cíle nové mezvoča na jevišču, prečnajderec soce z Budyšina ze skupinu Playas a Katalina Vonarec z nové vesky jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazoles festival ze samsným menom Vuotuavo. Vod džensnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvária. Kajž krajne zariad za drohotvo a vopkat lazuv zdjeli, ponovia na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horneho kraja za to nie je zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjezdky. Puč k tankoni a do přemyslovoho parka vostanie svobodne. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živinje a serbske namrjóstvo ve Vužice zesilnia. Vodnětka přehostaja kraj projektovým fongu Kulturny plán Vužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektov cioch šelakorých kategoriách od menších formátov hač vulkoprojektam. Spěchovanie sa při tým od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanské peneze môža so v osobe a kultúrne cuky pracovač, kotrež sú braniborské Vužice doma. A to bych u naše povieště, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, vele, vele svunca, snano nekotre mročavky a vedrario pisaja, zo potom na večer môže so z Užijských horov tište a potom ne rímanje tu do kraja zdobič do šopši maximálne cia cice či stopňach.
3: Na počach a na druhách je tak daleko našim koncu šitko okej, okay, ale miestnym sú sa již dobrenie vyskače, natvarili mysliče tuž na to, zo... Je od džensnišeho hač do nedžele tak menovaná Speed Week, tolka zo so vo sebe vele dviska na počach a na druhách.
1: Srbský rozvoz.

0: Kajž runiže připovědžene poda so dženca sluchomobil ze zadkulárjemi do kulova. Dalše nadrobnosti ma nitko Felix, což za nas.
1: Zadkula. Nešto da hevak.
2: Zajšvete džen odmier so Krusčicach sedma stácia letušie bičtúry Radia Zadkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovie pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na kuždy pat išče do tamnišie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štužce môže so vizo tiež kupač, silut abo druhé vece zesvodeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kupieli.
1: Zadkula.
3: Nič sádeč.
4: Čen sa večo.

0: 5 minčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Diana Mirčinková z Bačania.
2: Trude nesmeni vulky skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel. Pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ľubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravom vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti. Rostče z gedžbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluchač. Štuž najprede zrozumi, prietač reči, namaka husto dokvadne te svoje, kotrež nadžiu a trošť daruja, abo kotrež jasnosť přinesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kýž dokvadne na dajke svoje čaka. Zmi si vokomi kvíle, poskaj a reč vedomie, pretož svoje malo pláča, môža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje dženca svetlo přinesu, kdež je čma. Nádžiu daria, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Tole praje na doku a zamovitosť či báčenskie vosady Diana Mirčinková.

0: Aha, je všetko má vyzol svoj čas a nietko je čas za políciu, Bettina.
1: Polícia z G.
2: Sobotu popodňu sú zastojníci Budušine na Pauliovej vodžeria e-skútera kontrolovali, tiež na drogy sú jedna štocciletného testovali a test pokazal, že by muž povšim zdaču kanabis prav, tak dovezechu jeho kvotov začú krije do korunie a netko dostane poštu od polície. Mies Rabovu, Grozgrabe a Sepicami Švepnic je son nedželu při tvarnišču na B7 Dživedžesač nezbožo stavo dokelž, bychu tam vandalojo tvarske poty do přírova čísnili, přesto převidža 46-letnu zaračenje a zajedže cele nevinovate takrec do tvarnišča. Nazbožo so přitom nezrani, auto pak bu kytro obškodžene 10-10 euro škody. Na Kamenskim policajskim revi je sledža nitko dla strašného zapšimnenia do obkada a pytaja za skučičelemi. Ve Vojerecach na Teodor Štormovi staj noce na nedželu pjanej muži randalirovavoj a praskotaki metavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu ište, zobištaj 42-letne a 45-letne durje viace svojbnoho domu obškodživoj a s tým 200 euro škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zjevoj a tak do riky, do nysy. 45-letný šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi, kež test pokaza, muži zrazu staj s autom bez dživinového pvota jedžiš přes dživinový pvot, jedžiš staj potom po úce a potom po brzy dele do riky. Vobaj staj k brzy púhavoj, cia postaletne sobu jeduce so sobotu večo lohce zrani, kež policia zžili škodu trochu ja na 15-10 euro.

0: Paka Róża Domaszczyna, kotraž je před 5 letami libretu napisała. Jeso imaj tole poradziło, što mysla šulorio. Vy přestavce my sprobomaj, odmówi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmała hudba, kotraž jenom můžete souzać. Du jetzt hier deres Pummert, Quatsch, Mosche, hat er ja ein feines Börnu, na Kuschepat. Reane Blacki, alle to dauert die Tscheche, die ist da Melodiakus Tscheche, ja, alle dabei, schätze, da kann ich eine Wort, Oratorio.
0: Zwotke von der Tovir, nur doch ist hier wie Brigadji, Joniko Trwurski, Tamniu Oratorio, Mirchina Wetzlicher, Vitonik Atschasse, a Rodzischo, wie Medliach Spivava. Anitko Cicicicil, Vulkot na Voda.
1: Nej, hvor der jo tak prægne, jeg har været en satsvulko, har måttet så tre måneder tyve nu. Sådan er det jo pshirøde, det er en dybk, gasset der stauer, at jeg la det tjulke tjenja. Måttet det ved skjulip, hvis der vel rettimo, hvor så bliver ved geografise, jo det er en tema bøv, aber jeg det er strudeske, så muslip, hvis der tjenja.
0: Klima og skoda, kotruš tjulik načni, jenuš jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje vodmenjove raz hučbe.
2: Haja, also doma nešto druje uja prejak, v pširu na njoke tem tamom oratorijam, ki še mečin veci skomponuva, ale to fajn zomo neke spilo nešto bolo moderne, žeš neke ti tako do toho časa posle. Also bo ne davja še lake parte, ki so vopravdje rejane, tež rytmice, havo teksta, vujždo vosma znamenča jen solo, a dvaj šulare bude ja beatbox vač, bo ne davja tež lake recitacije.
0: Jenoš hostka probu v novem šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremjera vulkotneje vode na vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi potekim jenoš malo, a krotki začišč z probe prinje serbske kulturnije brigade Koldicu nedaleko Lipska. Lydia Mačeva je včera našim nečenem programe nadrobne o tem rozpravljala. Jeli rozpravu hišče pitač, abo s Českom žili, potem nije to problem. Možeče v kožu čas se naposkač, a to naši internetni stronje, a potež app MDR Serbia. Vezo máme jutiš jako podcast s pšijotovane v Audiotece ARD Sounds. A prapremjeru oratoria Mirčina Wetzlicher s libretom Róže Domaszczyneje a s vobrazami Mačia Bulanka doživiče, to môžete si netko ižo raz zapisať, keď 1. septembra v Budeskej Krone.

0: Bedelnauer sind wir. Aus Amerika rutscht der Ujitze Jan Räher mit Sanas Sportwürfuslitki.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosswurst. Sport.
2: Boj o nimske dumparowe mištonstva 2026 je dalek hitro napjaty. Po čerošim prini mjestnje Filipa Krala z Rožanta, druj mjestnje Paula Domša ze Zejc, a jenojš šeste mjestnje Markusa Donata z Bačonja, su so pozicije 1-4 v celkonom hodnočenju trochu zmenili. Rozsudnej môj za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedželu byč. Sobotu by vubedžovanska čara v hrokach hitro mokra a bočana, nedželu pak sucha. Rekordny dobyčar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Što se jo na okolíne uznaje, jo je mi staré športniště bo. A s tým je spodej kus šotoro, pomene pčeška zemja. A s tým to je ulku rolo. Kozo su uže stali, kdeš je na oči nejo mev, je to úplne bo. A ve suhočem prochio, zavol se niče nejo.
2: Přijotovanske koparske R bude sa budešin u 19. FC Rudne Horine Awe 7-2 a športové zjednočenstvo Gross Naundorf bude sa budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prinie koparske mústvo športové jednotky Nebelčice. Piatk večer dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov bieštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Obaj trechištaj trojce. Včera mieše mústvo trenerskej dvojky Daniel Polink, Mike Jansa, potom hinajše meritko, menujúce prinie koparske mústvo športovej jednotky Kruščice. Okresný vyšší ligist přesadží so z 3-0 přečivo novému okresnému ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprejena, Sokolio pak namakachu spíšne narunanského partnera a rajachu bude stecach přečuvo celky horní kraj Šprivia. Při dobyču 4-0 celichu Rota za hosči Baltazar Heidorn, Niklas Šeuc, Adrian Voko a Tim Hicka. SJ Kruščice druhé mužstvo SD Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mužstvo Nadvarnimske Baslice druhé mužstvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulank a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 by za hosčičela Florian Elsner celiu.
0: Športové vúsledky zimaše za nás Jan Rehort.

0: Radkula.
1: Nešto da hevak.
2: Zajšvetý deň v odmiesto Krosčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zadkule. Pomovku so potekým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovia pak leca ešte pobyli nesme a tak chceme si na každý pat ešte do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiomne krásnym vedrie volejbul rali. Štužce môže so vyzotýš kupač, silot abo druhé viece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz Kupanská drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party Kulovskej lesnej kupieli.
0: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Čen sa večo.
4: Ach, Kala, što máš ty čen sa večo předjúdžené? Čen sa pondela. To dala vizo jenoš.
5: Zadkula beach.

Zatkulario prosta dženca vieza zase na dalšiu stáciu Beach Toure. Vosma stácia vúraje so dženca v Kulovie. Za dve nežli potom ižo vulky finále Miłoćicach. Dženca pak v Kulovie v Lesne kúpeli najpred raz motu džencnišho večera Draste ke kúpaniu. Aktuálne vúdače vúdatka z Česobotu v MDR televízii videli, jeli pak nic, potom môžete to ARD mediatice nakvadač. V Rachlovie má sa viesna kapavka zanierovač, dženca do púdňa na púdžesačich prevede sa k tomu informácijské zariadovanie. Vojerovský športový klub přeprošuje Juce Jeny na pohodžinské informácijské zariadovanie v športče s Češinkom. Přichodná rečná hodina v obedlárskoho policista zariadnického zjazka při kloštorskej vodže, kneza Kobara, převedže so Juce od 4 do 6 domie zariadnického zjazka v Pančicach Kukovie. Jutce to za jaso tu budešinje žonopovete dženje, hač do konca mesaca mače skladnosť jacerých hostčencách vosibite žonopove kreácie voptač. Miestru im vopčili sa tiež serbský hostčenc Velbík, abo tiež hostčencaj Karasek a Burkhof napšikvat. Zjazk serbských spievarských tovarstvov chce znova s vami zromadne spievač a to po zvučenom vášňu. Prenju v útoru mesaca, potekim juce večer, šestčich serbským ľudovým ansamblu.

0: Sie will genauer zu mir. Sie hat Augusta Mama eine letzte Chance, gell, schnitt ka August, ja, schau, geht es doa lua Chance. An Neujahrs, schau, sie tut den Chance zu se krei, a histenies nante Kunschine Wort kriegen, aber du lewa kua Roschka, so trochu Wort pochnu. Scheidne pak Jazz, che, schuje, maja Touristen boskit go Souvenire. Gottrisch moja se seimo ani dam, ja, godopam denku na svet uol kupic, a sebo domaj zač. Ale činja na ta ľudža hisče? Se magnete na kôžak pšipovesneč abo boladnicu se extra sebo prač? Zatkulav Franz Richter, jesam jes serba mi naprašoval.
1: Činja se če bo suvenire zdovala sebo?
2: Zvečer sú to vecky, ki so môže pon vopraču vúživač. Azo nic také nešto, čo sa staj, ale snáno nešto typické, čo sa tam dživa, nekaj kezela, abo také nižo nešto inčaja, čo sa môže pon vúživač.
3: Ja sa neke hižo jacore leta spotam romače prača, to nic činč, tu ke Štepan Ženi nesu jac doma tak reane, kaj sú vone tam boli, kde šente kúpil.
1: A što to pon také jo?
3: Nej, na húšti šo šunte štandard vec, ale ja som te pon po pol letach tak husto pon predzmetava za jac nekúpil skýr nešto kieži, abo tak.
4: Poprav nic, starých časách aj, da sme veľa popoču boli, bo sme boli na všech 5 kontinentách, ale nech sme pomášo tepsemo.
5: Spravne pahenu, popravom nic, doke sa tie nekak ženi tam možnosť tak za to neskyči, doke sa nehušišo niče hori nahpučovač abo snerkovač, a to je pon tak nekak tie nešinče niče, kdež bude môsť nekajký suvenír kúpič.
1: Šinec, če bo suvenír z dola sobo?
6: Ja si drudy en kamen od moria subušujem. Ja už mám vôko doma džesač kamene, od kvíža kraja si je všetci jen kamen súbusem.
7: Hej, tak je klasické suvenire, ja vopročo nekupujú, ale što je celé rade činu, že ja si tak typické jedže, oder volie, oder nešto také koreníze, abo také vecky, kde si ja rade súbušine sú, dok si ja musú, že ja všetci z toho kraja, že ešte také vecky sa tiež produkuje, oder rostu, ja to rejnča hač. Bola nás tu.
8: Hej, na kúže bát, posledné leto som ja napríklad za moje přečele ze Španíske, Reča zo Subozova. A ten leto sa v Austrijske bola, a tam sa napríklad moje mačare, jenom mydlo Subozova, a mojim přečelám jenom kartu z kluštra.
1: Ja spútam, jeli mám ešte tu čas a to, a ten mysle, že nešto mauke Subošide, znamená nešto svodke, nešto mauke, nešto typické. Hej, za moju bavku sa trúši do svodkošče, ale jeli mám ja čas, a nankam si nešto, pon tiež nešto za džela vôku, snáno nešto za kvôčach, také to sme tie subošine napríklad z Malta jemu, alebo jenu listov kartu tu štandard, také nešto.
0: Mene na supotekým celé rozdžin a ja šako sama doby tiež priznač, zoberu si vše rade nalepky, alebo tiež magnet z toho sebu, ktorúž potom na kvôčach pšindu. Ale trend, že, kaž sme rúne svišeli, preč od klasických suvenírov k niečomu skýre vôžitnemu. Franz Richter, Zatkula, ja sa naprašoval, hač bere, čo si zdovala, suveníre, ako dopomnenku sabu domaj. A jedi zosče vera z celé skúrejne suvenír, sabu domaj brali, potom by mi netko vieza tiež zajmo, što to bie? My sa čo nám rade pojesť, naši app MNR Serbia, môže čo samo foto pripovesneč.

Nimam na, že vačok przlov, abo snanoskýre názbožo, ale mám za to vačok serbskými titulemi. Tak svišíme dženca rána hišče Andriasa Bikinja, kotruž je při morju. Zatom čo hodla praša so Susan Himplua. Ich schon ran auf Pivo. Na, hey, Thomas Krausch, das ist ein Mensch, der von ihm spielt. Schiedke tute Titule, tschakka ja na nas. Hatsch, dolge wetschig, lade ja nato. So, so, zwunze tak rene na nas mehe. Die Titule, Thomas Olivera Thomasa, Simska sau zwunze sie.

0: doch schon, schon, ja.
1: A ja som si netko skázala Bettinu do studia, a to za policiu.
2: Polícia z G.
3: Sobotu popodňu sú zastojníci Budušine na Pauliovej vodžeria e-skutera kontrolovali, tiež na drugi sú 41-letného testovali a test pokáza, zo by muž po všem zdaču kanabis bral, tak dovezechu jeho kvotu začú krije do koronie a netko dostane poštu od policie. Mies Rabovu, Kruz Krabe a Sepicami Švepnec je so nedželu při tvarnišču na B7 Dživedžesač nezbožo stalo, dokáž bychu tam vandalojo noce tvarske pvoty do Pširova čísnili. Přesto převidža 64-letný vodža auta zaračenje a zajedže nevinovate do tvarnišča. Nazbožo so přitom nezraní, auto pak bu kytro vopškodžene, 10-10 euro škody je nastalo. Na Kamenským poli policajskim revirje sledža netko dla strašného zapšimnenia do vopkada a pytaja za skučiteľmi. Ve Vojerecach na Teodor Štormovi staj noce na nedželu pjanaj muži randalirovavoj a prasko taký metavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu išče zobještaj 42-letnú a 45-letnú durie viace svojbnoho domu vopškodživoj a s tým 200 euro škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zivoj a tak do riky, do nysy. 45-letný šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi kajš, so při testče pokaza. Muži zrazu staj s autom přes divinu pvod, jedže staj potom po vúce a potom po brioze dele do riky. Vobaj staj k brioze púavoj, to zajímavé, jeden je na nemský bok púav, tamu na polsku stronu. Cia postaletne sobu jeduce so sobotu večer lohce zrani, kež policia zžili a škodu trochuja tam na 15-10 euro.

0: jenom můžete souzat. Tu se dere spomínat, když můžete, jara a fajn spěvanu na kůžupat. Reálně blaky, ale to dává ty Češe, když ta melodie jako z Češa, jo, ale to bude všetce takové jenom od oratoriu.
1: Zvodke vona to vy, no dokáž je v brigádži, že někotře vůřezky tam nejú oratoriu, Mirčina Veclicha, Vytonik a Čase a rodiščo v medliach spěvava. A netko cíčiče, vůlkotná voda.
0: Nej, voda je tak prajene jara vážne za čvôlku a môžem za trémonke živenú. Zane rodi a přírode, to je jen dybk, kde sa to stáva a čo la to čvôlky činia. Môžem to v šúdi přes to veľa rečimo vo sebe v geografíze, je to ten téma byl, alebo je tiež trúdešie, si musel přes to činie.
1: Klima a škoda, ktorúž čvôlek načiní, je nož jedna z tému oratória. Ida z jednotolitnika kvali si vo sebe vodmenjový raz hučby.
2: Haja, also tam man ešte druhé uja prak, ve přirunanju ke tým tamom oratoriam, kýšia mečin veci skomponoval, ale to fajn som on nieke spilo, než to bolo moderne, že už nieke tý tak do toho časa posle. Also on nedavia všelaké párty, kýš sú opravdu reálne, tiež rytmice, havo texta, vúžite vôz ma znamenča jen solo, a dvaj šulere bude ja beatboxovať, on davia tiež všelaké recitácie.
1: Jenoš hostka probu v novom šulskim liče, a potom bude tak daleko. Pra premiera vulkotneje vode na vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To by jenoš malo a krotki začišč z probe premier serbske kulturnije brigade Koldecu, nedaleko Lipska. Lydia Mačiva pak je včera jeszcze nadrobnišo o tem rozpravjala. Jeli jeszcze nedzielnu rozpravu skomdžili, ne je to vizor problém. Možete jo kožo čas jeszcze raz poskač, a to v naši app MDR Serbia, abo tiež na naši internetni stronje a sovietiš jako podcast v audiotece ARD Sounds. A prapremieru oratória Mirčina Veclicha s libretom Rože Domašcinie a v obrazami Mačia Bulanka doživiče, keď špu cedlka písak do ruky, 1. septembra v Budyskej Kronie.

10 do 9 je a tu sú naše pokyvy. Dženca, vúra je so dalša stácia Zadkula Beach Toure, vos ma to je? Přeprošenisče Dženca Dokulova start z rami je 60 a hižo nako 60 so nich mústva přizivia. Keč pú Zadkula Riošako postoja lica stajne jeden motto. Motto Dženca Kupanske Draste. Štúš je sobotu aktuálne vúdača Vúľadka z Komžiu. Nech klikne so do ARD Mediatheky, tam môžete to nakvatač. V Rachlowie má so Dženca Viesna Kapovka. Nie, má so Viesna Kapovka zanírovať a Dženca sče k informacijskému zaredovaniu přeprošení a to na po Džesačich direktne při Kapoce. V Stróži môža so Džiči júce s molovaniom zabírač a to od Džesačich do Cioch. V Muzeju Západne Vúžice v Kamiencu od dvemaj do na po štyrioch s fosíliami. Pojerovský športový klub přeprošuje júce jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češenkom Babysport. Přichodná rečná hodžina vobydlarského policista záchadnického zjazka při kloštorskej vodže kneza Kubera přivedže so júce od popolnia 4 do 6. A sredu je v Čornom Gomcu zaso kinovečer pod hujem nebjom 9. pokazuje so film Therapie für Wikinger.

0: Krečmenčino do Čivečiche. Nábožné slovo. Medženca Diana Mirčinková.
1: Trude nesmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel, pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravem vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti, rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluchač. Štuž najprede zrozumi, pretač reči, namaka husto dokladnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Znano zetka ždenca nekoho, kiž dokladnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo płača, môža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje ženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nádžiu daria, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Nábožne svoje k dnei mieše ženca Diana Mirčinková z Páčania. Nadoku a zamovitosti tamnišie v osade.

Pakšacujeme s feriovým programom startujeme ve Bramborskej do stvartego feriového tyženia na kaký pát, to zgynie še net vetemňo, do toho cu vám redne ženže, což ja som Anja Kochoj-Švarcová. Vítam vás učobne na penižeský aktuálny magazín Vesáreské rece.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrievaš Žižec Sebastov.
1: Čojenka a bajky ze zvieratami máme za vás ve stvátem týždňu lišojských fíriu, ľubičiši. Našo žincajšné kurietko jo krádu narske.
2: Na leto je stavný tak. Z jajou se vukľúvajú kurietka, genž kši byš pizdži raz kokoši. Z gusených jajov dvipju se piletka a kaccene jaja chovaju kašetka vese. Togodla svišušo, ca se na burskem dverje buroku vovaš.
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pujščo, pujščo, piletka, pujščo dom.
2: A z večego drpocu piletka pitom ve jadnej smuze za guseneju mamu. A gaš vova buroka zase...
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pujšče moje kašetka, pujšče dom.
2: Pitom drypoco kupka piletko v jadnej smuze za kacku k futrovem nopaškam. A ninto se myslišo, až vova buroka tek čip, čip, čip. Ale to getuju kurietka sami. Raži pak schovaju se tek pod kšidvoma paty svieje mame.
4: Mašelka kokoška, vedkulia pširu. Z jaja, moja mauka kurka, z jaja se udvipala. A ty si se také z jaja udvipala, mama kokoška?
5: Ako ty před letami, moja kurka.
4: A zvedkul pšížo jaja?
5: Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvipala.
4: A kto jo tebe z nás, mašerka kokoška?
5: Ach, víš ty, mija mauka kurka. Žink sme jomu nanoju kokotoju a pšašaj jogo, kak to s tými kokošami a z jajami jo.
2: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojový kopici. A jo spíval svýho kikeriky do gumna. Dogodla nio mi uchyli, narsky kurce na pšašanie, vytej groniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi ku svýjej mamie kokoši.
4: Smijem zase do škripiny svého jaja zalist, mašerka kokoška.
5: Ale co ga tam, což, moja mauka?
4: Musím přemyslovat, a za to treba mír, ako som jen mila škripinie.
5: A vidcom, což přemyslovaš, moja kurka?
4: Pekšiva vížeš, co ja ako prídne bylo. Jajo abo kokoška, dokuláš musí tola kokoška zniasť jajo, z kytaregož se ukľúvajo kurka.
1: Jo, kurietko musí přemyslovať a vec naš teke. Šuknem kurietkam vám, ľubižiši, žucem viasové lišajské tužin a viele viasela s našimi zvieretkami víče stojte myšak a myška pra nás ves režišťu.
0: Raz, dva, tři.

0: Živanišča za serbsko-kubanske uvijanje v Hrše bozu kratko abecijo zagronitem jaz drugim za ucpne sredki v serbščinje. K vesebnem poročenjam slušaju knjigve za domovnjo vedu. Mjastem je serbsko-kubanišča abecijo v kooperaciji s recnem centrumom Vitaj južo udal v ludovem nakvatnistvje domovina v tom reže dve knjigle. Aktualnje živaju na daljšnem poročenju. Marija Ilikovska Winklerova jo se obgeniva za projektom a se rozgranjava se zagronitima autoroma.
1: To budu nento češe kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgono serbšinu Čišetstvo Niga a serbska Vjasniga a nento ten češi zvisk budu nove kniglicki serbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texte.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cílová kúpka je najprv raz u kniky základného sroženka, ale to negroni, až te kniglicki nemku staršie u kniky užívaš, abo také dorosčené, ktoré z nímskeho boka se zajmujú za serbské reálie. Dokoláž sú všichni texte serbské a nímske, tak oni opoznajú žincajšný vít na serbské byše.
2: Tike gaš stej se prednej publikácii ugetovávej pe gernoserskem příkladě stojí u ve fokusu pšeci Dolna Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank stej zestajiłej za kniglicki temy, ktoreż se pesieguju na dolnoserskú kulturu.
3: Coż ja nie to widzim, ja to wosobne, aż sú to stawizniske zeszuki, albo kniglicki kęć, sú z perspektywy Dolnej Łużyce. Dolnosabo spisane, a nic z perspektywy Grönmara, tak Gornej Łużyce. Przecież aż sú zgromadne stawizny przedstawione po naszych nazgoniniach, to gornosabskie, to buduszynskie dominirują, a to dolnosavské se cuje tak čochu slik stvorcone alebo menej vážne. To, o co mohu převinuš.
2: Přitom stej se autora dejavej rozsužiš za vieste šežišťa serbskej kultury.
1: Na te šežišťa sú se udali z toho pošikno vida, co ucinujú serbskú kulturu a potom som zestajú šest šežišťu a te či na či rozdeliu, tak až každá znajú má svoje speciálne polo. Ja mám šežišťo serbské písmojstvo, serbskú literatúru a básnikárstvo a serbské molárstvo.
3: Jo, tam žo vo předkřesťanskú vieru a religiu, vo literatúru básnikárstvo a vo zaježenosti muziky, srbské muziky, až do našeho casa, tému jo zapšavam dosť. Môže byť, až sa to a druhý tak ešte zmení.
2: Werner Mieszkank mežo se přitom zepieraš na názgenenia ako negajšný srbský žurnalist a muzejovník.
3: Ja som v srbském muzeju přespať s konionem v okolo Čížašča ústajencov. Zastajú kuratíroval a tam máš taký veľký příběh na informáciách. Tak uvědomu seš myš, až což také knihy zestajíš. Také nebudu až to kůždé nadrobnosti dospojné. Ta cílová kupka tu vidu nemá a tež ještě nic nazgonění a tež ještě zřecu tak nemůže obchádáš. Tak oni něco písáš, což je komplikované v jednoch svojách a sadách. To nie je ľaško.
2: Aby byli témy přístupnejšie, se texty na šaký part udopolnijú.
1: My sme zdobili dolnovúžiskú grafikáku za pošetkovné ugotovanie a potom po tým mustre tých všetrádnych kniglicko, co me také ilustrírovaš a fotografie a poglednice přidáš, ktoré se gože k tým jednotlivým potreskom.
2: Za také texty trebaš pak šik a vedpovedný stíl usmierjone na cílovú kúpku. Veni nesmiejú byš pšeliš obširné.
1: Ja nem to na tom živám, až ja te texte zgromažijom a te texte po možnosti majú samský raz, po takým ja filujom na tých textách a potom na zemu du te texte k grafikkarce a potom my te obrazovú ugotovanie přijúdame.
2: Cesto jo pak Kradušeško se rozsužiš.
3: Jo, ja sem před godinu ešte raz gledal, kak veľa svojho, kúž text má, dokudáš tam jedna gorná granica. A kaž veľa vieš, napom by mohol na jednu tému muziky, alebo literatúru, alebo časný krásto, tež ten celý zešuk môj rozpovníš. To je vážnejšie, to je zajímnejšie vybieráš nekakú faktológiu, ktorá šo zacetal ja zajímne, až on to ešte nie som vežil. A tež to dorosčanoch budú ho všaké fakty, kenč nie sú žen ale je to zajímavé, aby jen to věděl a také vhodnoše srbstva hned se služil. To nejsou jen to návogy a to drastvě a ten celý folklorism, a šokáš co, ale ho jsou stavizné vůžice Němské a Evropy sobou spísané.
0: Ja zatem, ako sú za sabšinario južo ušli kniglický žišectvo Nega a sarska jase Nega, živate kubaništo ABC a riecne centrum vítaj nento na češem žilu porocenia, ten raz pod titelom Sarska kultúra Nega. Vítaj centrum se stará v lektorát a grafikárku a ABC v texte a obraze. Maria Ilikovská-Winklerová je rozgrania vás autoroma projekta s Timom Miškankom a Wernerom Miškankom.

0: Lisa Walterova, jopši telefonje, Ukrajinarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubvajnskega tovaristva. Ne pa rehas, dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo vyšče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk, a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me vece vežeš, Lisa Neperera, skrotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec, starculi?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednem intenzivnem ferialnem kursu bila, pence teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendiatka založby za serski ljud jedne leto sersku rec studirovala.
0: A v tom folklornem ansamblu ninto spivaju ženske z večjega nic, ako su prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kytere nagravanja to sú, ako ninto budú, a bužo teke ten serský spiu pen pedla?
1: Jo, my gromadže s drugimi chorami v hale sme přepšosone do nagravanja jednego CD-a vo spivach Paula Gerharda. Kaž sme to přepšosenie krednuli, jo, sve, my mogli také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve, ja povedám s tými drugými ženskými vo serbách, dokuláš serby jo nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bže stada svoj riec sčítali. Nic jano to za všichnych Ukrajinarov je veľgin motivirujúce. Ale teke to až niendo jo už nikotare leta dlujko bežko te dluže od 2022 raz čaho ubydla, a teke kše viežeš až tak na te zemi a zoho v Úžice, to sú serské teritorija, a serska riec jo hubiva pred let stotkami veľgin rozšerjena.

Žiši mogu se jaceliš na čojenka, a bajki ze zvieretami. Kužde žen sme drugi zvierece žišece pestro za vas prigotovali tento žen. Zachopiom žinca ze skorietkom. Nú sarsku módu vam predstajome ze slipiko. Ze sarske Ukrainarku peje dame, ktoréž nam ulicujo vo nejnovšom projekše nímsko-ukrajinského kultúrnego a kubanského tovaristva Lipsku a ukrajinského folklórnego ansambla. Jo a do nových serských šulských knihov, co my také už raz peklid nůž, také gaš, co my nepereraz fyriove cáspežováš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ovojovaš Žižec Sebastro.
1: Zdravského programa.
2: Čojenka a bajky ze zvieratami máme za vás ve stvrtém týždňu lišojských fíriu, ľubičiši. Našo žincajšné kurietko jo krádu narske.
3: Na leto je stavni tak. Z jajo se vukľúvajú kurietka, kenž kši byš pizdži raz kokoše. Z gusených jajů dvipjú se pilitka a kacciné jaja chovajú kašetka vese. Togodla svišušo, ca se na burském dvirje buroku vováš.
4: Pilko, pilko, pilko, pilko, pújščo, pújščo, pilatka, pújščo dom.
3: A z večego drypocu pilitka pytom ve jadnej smuze za gusenýju mamu. A kaž vova buroka zase...
4: Pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pújšče moje kašetka, pújšče dom.
3: Pytom drypoco kupka piletko v jadnej smuze za kacku k futrovým nopaškam. A ninto se myslíš ho, až vova buroka tek číp, číp, číp. Ale to kytujú kurietka sami. Ráži pak schovajú se tek pod kšidvoma paty svieje mame.
5: Mašelka kokoška, vedkulia pširu. Z jaja, moja mauka kurka, z jaja si se udvypala. A ty si se také z jaja udvypala, mama kokoška? Ako ty před lietami, moja kurka. A zvedkul pšížo jaja? Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvypala. Ach, to jo tebie z nás, mašerka kokoška? Ach, víš ty, moja mauka kurka, žink svojomu nanoju kokotoju a pšašaj jogo, kak to s tými kokošami a z jajami jo.
3: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojový kopici. A jo spívou svýho kikeriký do gumna. Dogodla nio mil chly, narsky kurce na pšašanie, vytegroniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi ku svýjej mamie kokoši.
5: Smijem zasi do škirpiny svého jaja zalist, mašerka kokoška.
4: Ale co ga tam což, moja mauka?
5: Musím přemyslovať, a za to treba mír, ako som jen miva škirpinie.
4: A vidcom což přemyslovať, moja kurka?
5: Pekšiva vieš, co jo ako prídne bylo. Jajo abo kokoška, dokuláš musí tola kokoška zniasť jajo, z kytarekož se ukľúvajo kurka.
2: Jo, kurietko, musí přemyslovať a vy snaž teke. Šuknem kurietkam vám ľužiši žucem viasové lišajské tužin a viele viasela s našimi zvieretkami víče stojte myšak a myška pra nás ve srežišťu.

0: Mysmudzin sa na wopyče w Kulowie, tu nie pak jenoż modzi na tyś pośitku nie jest jepsi najlepszym wierze tuż, co ludzi do lesnie kupile dojewo. Tak sam też iżo słyszał, że je wołka od rajaria Zambuka, mnóstwa Zambuka, jest je dojewa z Rizy, po takim jara wulki nawal jest tu do Kulowa podał. Haj, tyś modzina jest intensywne. Na dżensiši 8. stáciu přijatovala. Všimný je tu netko Matias Klimank. Matias, až tady o to šo šitko máče také kježi?
1: My máme nakožipat prážené kobasky ze sautu, steak ze sautu a grilové tvárošk. Po takým dajče se nakožipat ľubič. Vyzvat ješ naše napoje. Hoj, šitko ješte tu.
0: Jak dlho ste o to netko také přijatovali? Also ja som slušal, že ste mali zajšie koncerty na Wilco Party, Pump Beats, bola vás vykulova. Je to bolo jen húža daná, alebo aj?
1: No aj, nieký mesto mi na vysta rutina jemo prajem, also musíme sa dere přijatovali jemo prajem, to nieký malký kúš, kod naša Wilco cilka môžem prečky, što nieký přijatuje, všesto tá Wilco skupina je sa to tam, môžem sa dere přijatovať na ten Pump Beats, a hej, všetko tolike nebyšie tak češke.
0: Hej, tu na tým miestne ježo raz vulky džak kuloské modžine za te poštenie tu na miestne. Hej, útromne džak Matiaso, my sa nedom ešte raz svičimo a prizumíme sa po príšodnom spíbe.

Do wukodnje Westfalskeje na drastu svedženje si sednače Rebokov a Revorion dvužičanske rapsodie kunstigina dojevo. Damniše drastu je toorstvo je skupine ze scuje nemske přeprosovo a vjezo nepokazahu moži serbsi Revorionoj svojske rie, ale kolebachu so tež zromanje s domorodnimi na jivišću ke klasiske dujorske hudžbje. To zajímavé na Švalenbergu je to vjeska v Teutoburgskim lisu, kotra stej kompletne pod pomnikoškitom ze svojimi tykovanými domami. Upada kaj sredžovikovské mjestečko. Od 1912 maja tam hižo drastuje tvorstvo a od 1962 je tam mjestem viace hač 100 pousta skupinou z viace hač 70 krajov pobylo. Netko slušia potekim tež Serbia do hustnej knie Švalenberga. Včera večer je sa skupina Vužičanskej rapsódie domov navrúčila.

Jetzt hat es aber sicher ne Update z Gulo am Ampola, da mir nicht ganz gut geht, auch in der Schere sportuje Družina. Mienujce do Kopeńce. Du kvíliu so v mnoho serbských kopalských tovarstvách na novú rejnú dobu přijatuje. Tuta zají so mienujce v okreznej Vyšej Lize a v okreznej Lize hižo přichodný týždeň piatk, po takým 48. Ve okreznej Lize zája radvočenio piatk večer v 7. sezónu přečujú mústvu z Minakawa. A v okreznej Vyšej Lize sú ralbičenio piatk večer na po 7. na Krošťanským Trauniku s Hošťom. Po takým pravé serbské derby nedom při preneri. To bude po takým kytro zajímavé, što z nich na koncu lipě do nové rejné doby štartuje. Krošťanio vůže nedom tuto vůlkotnou možnost a vůotuje koporský svědžen. Tak vodmě se so připodný jenej první serbský supercup v Modžine D a poponňu na po pečích probový trénink Bambinio. Doní se so potom na po šeštích serbské derby jako prenera rejné doby vyššie v okresné ligy zavízda. Športová jednotka Krušice vás všetkých vútrobne prepošuje.

Kupanska drasta, to je náš ženský motto na beach touri tu v Kulově. A što je tu namestné, je závisí, že to jedno alebo tamno v kupanských drastách vůladal. Za letošu beach touru jsme si jako zadkulore minuci přemysleli, že je každá stácia beach touru tak rec mouka motto party. Tak měchme například v Ralbicách motto Dür, Jessatelit, v Nebelčicách běše motto Mudročevene Běve a zajšu týden ve Votruje měchme motto Tanktop. Rajero a přiladovare měchu dženca v Kulově po takým návok si svoje najpísanější kupanské kolové abo najrinči bikini zvoblekač. Dož takhle na temperaturu poladám se tuto moto vjacač hodí, tu jsou měnujce kytrovele ľudí kupač boli, a dož takhle raz do ľudí poladám, unie tam na smír kupaništo, tam netko jace nejsou teko ľudí kupač, ale kupanský drastak, dokud je tém městem zaurivo, ale hej, tu hladám nekotrých v kupanských drastách. Ja som tým preda videl ľudí s kupanským mantlom, tak rec, oni sú si kupanský mantl zotvali. Miestem pak hižo zase rozotvali, dokáž je im to čečupo bolo. Vidím nekotrých kupanské kolo. Aj to bude zaujímavé, kak veľa potom opravdu na tú obraz pšinu, dokáž sú si veľa ich kupanské drasty netko tiež zase slikali. Hej, to som čipne pán, kak veľa ľudí pán bude. Však má Kulovská modina tu tak šanzu si prínu stáciu Zadkula Beach Tour 2027 završiť. Po příchodní učbe smím vám potom tiež nedom motto za příchodnú stáciu mienujúce Rožan přeradžiť. Hej, vlastenče po takým přiradiach, buďte čipne, tu pozadku so dále volibúreja. Hač, načí ona update do Kulova.

0: Hej, ja som všetci tu ve Kulove na 8. stácii našej Zadkula Beach Volleyball Tour a stejú tu netko pri hej, stejnišu TV Bund, projekta TV Bund a domovina a pri mne je tu netko Melanie Heinkec, ona je projektová manažerka domovina a hej, ona to exaktne hižo dve leče činí, od 2024 ona mi rune hižo přaradžilo. Melanie, što je váš zamier tu s vašim projektom?
1: Hi, muss Futtermus, tut im Stich, um zu lernen, eure Rums, Demokratie, Pelnitsch, mo, Pschepprosse, mona Rosmo, akuische Gottrisch, jene Praschner, von das Wort, mo, is, misse, von jen Sapski Sticker, aber da ist es Sapske Witzki, so besatz.
0: Hi, Jara Wajna Witzka, bote gim, Rums, Demokratie, Pelnitsch, der Woproje Jara Wajna, wann ist Susi, Projektum, hier, will Nibelschzach, Bobbeli, will Gonnetzach, aber Wotruhe, dam so eine, Susi, Autom, Susi, Mobilum, Pšieli a tam vopadže ich projekt rozširili. A hej, jeli máte trošku chvíle, pšinšte tu na Stan, TV Bund a domovine a Melanie Heinkec a ich kolegi vás ráde poradžuja ke téme demokratia. Tuž, po pšičanom spöre, dáva update z Kulova.

Když myslíš na festival ve Vůžice, přijde ti závěštěný dom folklora do ruhe. Ludu v národné draště, abo tež důjereho zn nepřestaj nevůtrajnoštu, kocíš jednu polku po druhé zapiskaj. Na festivalu při Miločanské skale zajšel konce dňa, pak je Vůžica raz jinak klinčová.

Tam bi mjenujcy Metazoles Festival. Niedzipecu ludzi smiedzyše zapisane dorostwo Metazoles od piatka do niedzile witać. Na arealu festivala bieše team jižo cudy tydzień do toho tvariju a dživau. Šopot motom užívame, štož mame a tvarime sami, štož trebame. Za hoštime rupotom šalake stane s poskytkami přijotované. Dve barje, dve jevišti a vězo ješt napšedajn. Naša hlži je so sobotu na puč smier Miločice podava, zo by si za nas raz Metazoles Festival blíže vobladava. Viac o tym po příchodnym spiewie.

Nedom při spočatku jich performance je so crowd před jevištěm Roma Dživa a běvod skupiny total přesvědčená. S jich vášňom a vůstupováňom jsou hosti zahorili a to by se na koncu tež slyšeč. Nimo skupiny Play Us vůzpytaše so tež dalša serbská newcomerka na vonem jevišču festivala. Katalina Warnerec z Nové Vesky, znata jako DJka Skatey, je menujce do runia sobotu vůstupila a nový hudžbný set představila. Skatey můžeš lidi runě tak zahorič a crowd rejovaše nědže poudra hodiny k bítám hudžby. Ústupaj běžtaj po takým jara úspěšně a zasoraz do pokaz vůlkého talenta mladých Serboků. A zvěstoštu je to runě hakle za počátky kariéry.

Rede holi, gaš po bože voli, spivahu a čivahu, dončku, že stav im boli. Spokojeni ľudžo, pokraju mne buďo, to mi zna je, to mi zna a to mi zna ne šuďom. To mi zna je jenož tam, kde šastajne přebyvam, naše lese, naše hona, našu rolu obstarám. Smunca skáča a saku a džuvam, džuvam v obsenie, znáno mača džedom, boku svoj bešitko v ostanie. Narod na našem statoku, zvutroby on ľubuju, skiča moje svoj bezkou, statok generáciu. Tule statok zbožal sa i cibi tu ze sviru, kuvo svojich vodcov hajit, žonyš moc se stavach su, čišinský je spirou. Kvališe si kraj, nespoce je dživou, statok buďe raj, hajit do nišem nemoce. Cieťači on zač, přikranu sa noce.

0: Hej, chceme so netko raz zaso tu športe v Kulove venovač, naš turnier Tunšako dale beži. Naš rejna navodná Claudius a naša rejna navodnica Hilgi staj tu kajš prede ižo naše dva informanta tu dženca. Claudius, beži všetko kajš plánované.
1: Majmo smo kus zade časa, potrebujemo smo kus pše spešne bojarek, ale to okej. Okay. OK, učimo dále. Haj štvrťfinále sú sa rune vúrali, tam sú sa přesadžili Svončná roža a Dživa Mešenca. Kajšte srbská raketa a přečivo, 8 koč, potek im přečivo. Haj oni tu rune raja tu tom polfinále. Jasn čipne štúdže dženca tu finále vúrač, dokáž jasn tež ižo Kotre R dobel Sujic, a to bych opravdu jara dobre haj R podle, abo rajare celé jedno tež haj.
0: Haj, Hilgi, prema máš jedno favorita, jo, když to také hľadáš na tre?
2: Haj, Franco, jedno favorita mič, to je také gus Češko, to Svončná roža, to som mi prosil te meno jara ľubi, tam bude prema, haj, to bude som mi ľubi, to dobu du. Harte muss vor Pschetschiwa, das schon wirst tak dale. Desu jemo rikali, jeno stirri krutsch Pschetschiwa, nik mess zum Wossam krutsch. Ja nur im Kapon dale bunge, ja so. Dann hat jam so pschichene rassen rika schissen, als krutsch Pschetschiwa. La toa ja nigge, jemo schellat und so ein schnur rusch usatu.
0: Hi, Boratko Hilgi a Claudius Meier, du schellat, sag, mojeme boze, das ist finale, mir rami, sapa tschetsch.

0: Radio Sekula.
1: Priču od Volibula ke kulturje. V prvnej hodine ste iže vo Vužičanskej rapsódii slyšeli, kotraž je so ze Schwallenberga dobre nauročiva. Tež serbský folklórny ensemble Woodwar je so zaso nauročiv, a to dženca rano ze svoje turnie v Rumunskej. Tam přebyvachu v miestačku Krištúru Sekujesk. Je to v sedmi rocke, kde sydlí národná menšina Maďarov v Rumunskej. Piat kvečov ústupich Woodwar so tam na kužiletnom vopomiemským svedžinu za maďarského národného básnika a rieka Zandora Petöfia. Ketro zajímavá náležnosť, abo? Ale kak Woodwar se poprom do tejko malého miestačka vosrieč rumunskej pšindu? Viac o tom vie sobu organizátorka jezby Monika Zysua, kotrež je modostných na turnii převodžova.
2: Tudy ža skupina Pipačok, kde sú loni na festivalu boli, a ja som smia ich převodžeč, a na koncu festivala sú ne prajli, abo mô tež kusk, zobu terénne bo, kde bo Woodwarske jemo k ním šieli, jo, do...
1: Ale kak je so Rewarjam a Rewarkam jezba ljubiva?
3: Moj highlight, de jezbe do Rumunske, bische tun vústup na kuže pat, a potom ta aftershow party.
4: Moj highlight bische z dem psykom Bašon v dem rytmiku so kupač. Also Bašon bische tun psyk, vo tu obsidžara, kde sme mu přenocovali.
5: Mir se jara ljubiva, juno tun de typiske jidže voptač, tu kaž tun... Pochik ich schon das Wapospadario, du ne jara willes Hamchino de Swisske Sarot geht Chai, ha Pumasangia Poliokur, da bische jara Dubre, ha Seima oder Wubdat, alle Wissers hier die der Drühe Rewanske Skupine Wubladat statt im Programm, hat die stark das Romat noscht.
6: Na Lippe, so wie Lubio, das ist natürlich aber doch noch Luji, da Kultura, ha der Hinesche Rehe, ha die zu erinnern, das Romat noscht, was nas.
7: Also na Lippe Lubio, ja, so mi, das war mal so, ja, wo doch Luji, da der Rebschusali, also was hat immer, nabschikwad, jen Wirtschau, sa doch ja nochmal Reo, Reoali, hab uns mal, es mili, es nimi so genauen in das Wirtschitsch. Aber halt so können die immer so die Bonnekotter Dummer wollen, einfach immer es nehmen, wo zu Honili, aber nicht statt Eiket, aber schon ja cool.
8: Mein Highlight die ist, wir tun ein Festival, das wir machen, weil ich habe nicht genau Rutsch, weil ich bei McDonalds.
9: Also mir ist vorhin eine Belobio, dass wir schon sehr viele Motivationen haben, dass wir schon sehr spürli, hat eine spontane Reobania Wotnas, dass man da mal da keine Idee do Bunala do Pschines fie, hat sehr sehr schon neu Schludi.
10: Bei Rumunski aus dem Jahr Lubio da so war noch Gott ist so ja so wie war beschäftigt ne da Hospital die so mal beschäftigt war aus dem Jahr Lubio war da bei Jahr Chista die ist da sauer da dann bei Jahr Pocher ne
11: also mir ist ein Lippe Lubio also so Gujo wird schon an der Switchich wurde aber die Sami Switchili das man schätzt es Bürali hat du Brunala du mal die
1: Dobichuči Rewarjo a Rewarki serbského folklórneho ensembla Woodwar, kiž vobdžilichu so na turnéji do Rumunskeje.

0: Hej, velkulue beži druga sažba naše finalne R. Mjestem ste tu 4-4. Svunčna roža netko z... srpska raketa z nadavkom. Je to Tiberius Stapnik. Nadavk na Eliasa Komora pšinje. Po drugim. O, silny blok Eliasa Komora. Pšinju, budeš ište pšinje durih, podsečim. Na dbje. Jsem trošku bez toho, je úplně jara napět. Ale jsou to boli 4 kontaktu, dybk za svunčnu růžu po takým. Elias, koma, netko s nadokom.
1: Hej, já jsem je Morec. Franco, já nemác to, že za sobou dostal, halte můstvo vokovo Elias Komora, magenta support z končine Riza. Tam je o ministr ta voka přijíva, že můstvo podpěrač. A ona celé hoda tu přikromě rejniš se se, dovizo na jednom boku přidatný support za ty můstvo na druhém stanu, když víš tu číš, co cejen ty svoje bejmo dopokázat, kde rejen to hevák zmištruje, ale Elias Komor tu ta někvo proti jara dere volejbůl reje, a to on růdne zas ve tým nadalku dopokázal.
2: Aj, kusvun to může, bo já tež praju. Oh, hubene bulja na zarenk, ale to lajš 6-5 za svunčnu rožu nadavk netko Markus Ritschel tu za srpsku raketu na Jana Zarenka, dere hej hej 6-6 srpska raketa sme dale činit z nadavkom zaso
0: Markus Ritschel to jo
2: Markus Ritschel, volajče Hej, netko. Dále, že tu Simon.
1: Hej, tu budu zase druhý lidši. Někde Markus jim němo do pultra zapalil. Aha, tak, tu měl dobrou přesak hýč. To se náže neostalo. Netko jen dobk šo zase na slušu rožu.
0: Hej, šíce štěju já tu ty napjaté finálny ry. On je jara vůru na ne, vůne stej šiške sedom. Hej, všichni tu jara napěče štěvě a tyry. Já jsem si městem jen pullover zotvor, dokud mé kuntvory honě. To je zajímavý fakt, to na druhý stáce nebe, najskušel, dokud jo, ta lesná kupě te kuntvory trošku přičavuje. Hej, ono se ketro vojuje, 7-7 stej městem, přizvím se nedom. Ještě raz, po příchodné hudbě.

0: Zad kula.
1: Nešto da heva.
2: Hai, vitajte do kula. Tu je un finalne dyk sa vureja. Nie je tu pak bie. Tu mi vonka. Sudnik pokaza nulový bul. Po takým sa nadok vospituje. Wanna stay jessačke vosom za svunčnú rozžu. Wanna maja po takým netko šangzu. Finale zase rozsúdiť, netko ste Jessač žiť a ja mám netko Matiasa Klimanka, poláme ste ho, Matiasa?
3: Hej. Što byš nejaké prašeno?
2: Ty máš nešto do úce svojme video, alzo hľadí mi to preda prajo. Šta to jo?
3: Hej, vyzo, za finalistša mám otakrec 5 litrovské fosky, za prvné a druhé mestvo. A za te prvné mestvo vyzo je en dobropis, šeš, kruč, dámotný zastup za našu tingle party v novembru.
2: Dopa takým ja, Derek Linči, a runie, když je Matias to povie, dobo sú zvončná roža se finálne dybk vúvojili. Ja poďme raz. Ksenia, kakšte by to zdokonili, že sa tu finále dobyť?
4: Es ist Veselom, es ist dobrem Teamum. Also nam jo Veselocino, der Roman Gerard, hi, muss so schon da li.
2: Potekim Veselo, jako potajne Rezept, du so neke dobečerio svieča, vod pšiladovario. Prošu jenu pšiklesk za naši dobečerio. Hi, jara dobra nalada potekim. Sudnice sa tu ešte raz vúraďuje v opasenom bulu. Ono sa dobečarský foto celý s mytom Matiasa Klimanka. On má tu jednu malú fosku piva v ruce. Kulovského vieza. Matiasa, svoji tebe kulovské pivo.
3: Na kojiš opad?
2: Hej, tu sa netko dobečarský foto činí. Šice sa zastupuje s bulom. Matias Klimank přepadá myto. Prosujemo přiklesk. Hi, jara dere potekim, my sa netko tu rožunujeme z Kulua. Vulky Džakuluske modine za vúotovanie tute vúbernie stácie, byš opravde jara rene pola vás. Vidíme sa příchodný týden v Rožinče, nadžijeme tie z Muchu a Šlipsom. A hi, ja přeju vám riane večer, dobrú noc, všinče dere doma je všetci, ktorí sú tu v Kulua boli. A vidíme sa na příchodnej stácii v Rožinče. Dobrú noc.
0: Zadkula.
5: Co ty
6: szwokam lubi? Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziwdziony. Dzień cały pundziela. To dała wizję jedność.
7: Zadkula, bitch.